0: 50-ka, jazda sa začína. To je nová náborová kampaň brnianskeho dopravného podniku, ktorý hľadá nových vodičov mestskej dopravy medzi 50-tníkmi. Zatiaľ, čo mnoho zamestnávateľov odmieta uchádzačov o prácu starších ako 50 rokov, dopravca v Moravskej metropole cieli práve na túto vekovú kategóriu a ponúka ľuďom po 50-ke, aby si sadli za volant autobusu či trolejbusu alebo za panel električky. Podrobnosti zisťoval redaktor Martin Karlík.
1: Jiří Kříž se rozhodl pro velký volant dokonce skoro až v 60.
2: 56, vlastně necelých 57. Co mě k tomu vedlo? No, já jsem celý život podnikal a prostě člověk je z toho fakt vyšťavený, jako od 20 let podnikat. A tak jsem začal hledat víceméně jistoty. Chtěl jsem se nechat zaměstnat, jako aby byla čistá hlava, s čistou hlavou opravdu chodit dom, protože pokud podnikáte, tak jste vlastně v práci pořád. Jo, a to už mě nebavilo. Takže jsem začal hledat práci, měl jsem hodně pohovorů, ale vlastně jsem zjistil, že jsem pro všechny starý. Všichni říkali, jo, máte to perfektní, vaše znalosti dobrý, nebo prostě to, co bychom potřebovali, ale dáváme přednost mladšímu.
1: Popsal Jiří v podcastu brněnského dopravního podniku. Stal se jednou z tváří kampaně 50, jízda začíná. Personalistka Vlasta Jánská říká, koho už tato kampaň oslovila.
3: Hodně jsou to právě kurýři tady z těch společností dopravních, jako je Bolt, Rohlík. Teď se nám hlásila nějaká účetní třeba, jo, prostě taky, že chce prostě, že jí to vždycky lákalo, splní si svůj životní sen třeba, jo. Mm-hmm. Je to spektrum strašně široký, nedá se říct, že je to jedna skupina uchazečů.
1: Generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek si na řidičích věkové kategorie 50+ cení zralosti, která je ve styku s cestujícími nutná. Podnik ale nabízí práci třeba i studentům, kteří mohou brigádně řídit například i tramvaj.
4: Podporujeme to, ale je to samozřejmě o dlouhodobosti toho závazku. Běžně ten závazek je v podstatě na nějaký 3-4 roky. Tady to podmiňujeme počtem odjetých směn, to znamená, ten závazek může trvat déle, ale je tam ve smyslu ceny toho kurzu a odpovědnosti toho uchazeče a následně řidiče. Ale máme zase relativně hodně těchto brigádníků, a to nejen z řad teda studentů, ale i z řad právě lidí, který mají nějaký vztah, je to jejich koníček a samozřejmě nezapomeňme na naše zaměstnance, protože pro ně pak platí jako úplně to stejný ten závazek, já ten závazek mám taky. Takže podporujeme to a je to skvělá věc.
1: To znamená, že třeba člověk, který pracuje u vás v kanceláři, tak si jde ještě zajezdit.
4: Ano, přesně tak, přesně tak. A upřímně tím trošičku řešíme i to, že v sezóně umíme a dokážeme dát dovolenou těm kmenovým řidičům, protože nastupují brigádníci.
1: Tuto chvíli chybí v brněnské městské hromadné dopravě asi 50 řidičů.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

očov slza pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka, po kvapke kvapka, pomaly kvapka, do dlaní padá, padá a padá.

0: 50. Jazda sa len začína. To je nová náborová kampaň Brnianskeho dopravného podniku, ktorý hľadá nových vodičov mestskej dopravy medzi 50-tníkmi. Zatiaľ, čo mnoho zamestnávateľov odmieta uchádzačov o prácu starších ako 50 rokov, dopravný podnik Brno cieli práve na túto vekovú kategóriu. Ponúka ľuďom po 50-tke, aby si sadli za volant autobusu či trolejbusu alebo za panel električky. Podrobnosti zisťoval redaktor Martin Karlík.
1: Jiří Kříž se rozhodl pro velký volant dokonce skoro až v 60.
2: 56, vlastně necelých 57. Co mě k tomu vedlo? No, já jsem celý život podnikal a prostě člověk je z toho fakt vyšťavený, jako od 20 let podnikat. A tak jsem začal hledat víceméně jistoty. Chtěl jsem se nechat zaměstnat, jako aby byla čistá hlava, s čistou hlavou opravdu chodit dom, protože pokud podnikáte, tak jste vlastně v práci pořád. Jo, a to už mě nebavilo. Takže jsem začal hledat práci, měl jsem hodně pohovorů, ale vlastně jsem zjistil, že jsem pro všechny starý. Všichni říkali, jo, mám toto perfektní, vaše znalosti dobrý, nebo prostě to, co bychom potřebovali, ale dáváme přednost mladšímu.
1: Popsal Jiří v podcastu Brněnského dopravního podniku. Stal se jednou z tváří kampaně 50, jízda začíná. Personalistka Vlasta Jánská říká, koho už tato kampaň oslovila.
3: Hodně jsou to právě kurýři, tady z těch společností dopravních, jako je Bolt, Rohlík. Teď se nám hlásila nějaká účetní třeba, jo, prostě taky, že chce prostě, že jí to vždycky lákalo, splní si svůj životní sen třeba, jo. Mm-hmm. Je to spektrum strašně široký, nedá se říct, že je to jedna skupina uchazečů.
1: Generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek si na řidičích věkové kategorie 50+ cení zralosti, která je ve styku s cestujícími nutná. Podnik ale nabízí práci třeba i studentům, kteří mohou brigádně řídit například i tramvaj.
4: Podporujeme to, ale je to samozřejmě o dlouhodobosti toho závazku. Běžně ten závazek je v podstatě na nějaký 3-4 roky. Tady to podmiňujeme počtem odjetých směn, to znamená, ten závazek může trvat déle, ale je tam ve smyslu ceny toho kurzu a odpovědnosti toho uchazeče a následně řidiče. Ale máme zase relativně hodně těchto brigádníků, a to nejen z řad teda studentů, ale i z řad právě lidí, který mají nějaký vztah, je to jejich koníček. A samozřejmě nezapomeňme na naše zaměstnance, protože pro ně pak platí jako úplně to stejný ten závazek, já ten závazek mám taky. Takže podporujeme to a je to skvělá věc.
5: To znamená, že třeba člověk, který pracuje u vás v kanceláři, tak si jde ještě zajezdit.
4: Ano, přesně tak, přesně tak. A upřímně tím trošičku řešíme i to, že v sezóně umíme a dokážeme dát dovolenou těm kmenovým řidičům, protože nastupují brigádníci.
1: Tuto chvíli chybí v brněnské městské hromadné dopravě asi 50 řidičů. Rádio